0: Anem a veure si fan músic.
1: The Hangover, Radio Night.
0: Anem a veure si fan músic. Eh?
2: Ich höre das.
0: Ja, ich höre es auch, aber...